0: Debra ztratila všechny pruhy. Co mám dělat? Haló, haló, tady hoří. A Debra ztratila všechny pruhy. Co mám dělat?
1: Доброго дня всім. Ви слухаєте радіо DC. Bonjour à tous, vous écoutez Radio DC.